0: Jsem sedmičlenný. Jsem spektrorodinka se sedmi členy nesnesitelnými jak sedm lvíčků. Ten nejmodřejší lká na píšťaličku. A z jara cítívám do každé kosmy, že jsem ten osmý.
1: Jako ty prsty v pěst sevřený.